Hodorám. Grule. Dva jan grujevské grule. Dámy, nevěří orkestrovky.